0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší párty a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná

Tady je tvoje Metropole. Dneska zavzpomínáme na U6 und 90, německou technolegendu, která na taneční scéně září už od 90. let. Jejich tvrdé, elektrické beaty a futuristický zvuk dokázali změnit tvář elektronické hudby a udělali z nich průkopníky svého žánru. U6 und 90 jsou jako ten kámoš, co vždycky ví, jak rozjet párty. Bez kompromisů, rychle a nahlas. Jejich skladby zní jako soundtrack nočních měst a neonových světel, které tě vtáhnou do víru tanečního šílenství. Tak se připrav, protože Metropole dneska přináší techno z Graz.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jaxe Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další porci skvělé muziky.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se ve studiu setkáváme s Honzou Vokurkou. Honza je legendární postava českého biznesu. Naučil Čechy pít domácí limonádu a jíst tyčinky KitKat. K jeho největším majstrštykům patří znovuzrození vratislavické kyselky. Dámy a pánové, Honza Vokurka. Ahoj Honzo.
1: Ahoj.
0: Já tě tady vítám u nás ve studiu. Ty jsi dovezl tu vratislavickou kyselku, aby jsme to pili. Prdlavá voda.
1: No, prdlavá to není. Prdlavý se říká voda, které obsahují H2S, prý jako pes. To my nemáme vůbec naštěstí.
0: Vůbec.
1: No, vlastně každá minerálka je obrazem toho podloží, té geologie, ve které se nachází. My máme obrovský štěstí, že jsme v horách, v Jizerkách, takže na krásný čistý žule, takže máme třeba hrozně křemíků, ale naštěstí toho smradlavého H2S tam nemáme vůbec nic.
0: Super, než se pustíme do kyselky, já děkuju za to antré, pojďme se napřed podívat trošku na tvůj život. Ty jsi 75. ročník, to znamená jako já dítě socialismu.
1: Husákové, jaký bylo dětství? Husákové děti jsme oba
0: husákové děti. Jaký to bylo u tebe?
1: Dětství, to už je hrozně dávno, takže mně přijde, že to bylo v jiném životě, nevím, jestli má.

0: Rýho, což byl mimochodem velmi slavný spisovatel prvorepublikový, který se potkával s prezidentem, s Čapkem, prostě s touhletou skupinou lidí. A on v roce 1911 vydal cestopis po Americe, kde kromě toho, jak se tehdy žilo v Americe, tak popisoval americký milionáře. My dneska říkáme miliardáře, protože samozřejmě inflace
1: přidala nuly.
0: Přidala spoustu nul, ale v té době prostě milionáři a vždycky tam byla jich, jako, jak oni žili, jako je tady jejich životní příběh a mě se to strašně líbilo. Já jsem prostě miloval ty příběhy, kdy Andrew Carnegie, dneska o něm nikdo neví, je to ale vlastně Carnegie Music Hall je po něm, to byl svýho času nejbohatší člověk světa, který vlastně vybudoval americký ocelářský průmysl, tak jak z chudýho kluka ze Skotska se stal prostě nejbohatším člověkem světa. Mně to vždycky jako přišlo úplně jako úžasný, jak jako se dokážeš z nuly z ničeho vypracovat. Mm-hmm. Jo, a co je důležité říct, mě vždycky víc fascinovala ta cesta, než ten výsledek. Jo, že jak se říká, cesta je cíl, no.
1: Ty jsi vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Technickou univerzitu v Liberci, hospodářská fakulta. To je vlastně to, co tě nasměrovalo na tu biznisovou dráhu, nebo?
0: Já jsem, když mi bylo asi, já nevím, 10-11 let, tak mě dotáhli k psychologovi, který mi udělal IQ testy, a aby nám jako měli pomoc, co budeme dělat.
1: Povolání.
0: No, přesně. A já jako vůbec jsem to nepotřeboval, ale prostě nějak mě naspali a řekli, Honzo, ty máš dobrou paměť, ty jsi výřečný, ty budeš právník. To říkám, tak jo. A fakt jsem si celý gimpl myslel, že budu právník a pamatuju si, jak doteďka někde mezi třičákem, čtvrťákem, těsně předtím, než jsme měli podat ty papíry, kam půjdem, tak dva dny se mi to takhle jako v hlavě kroutilo a já jsem řekl, já nechci být právník, já chci dělat biznis, já chci jít na ekonomku. A to byly vlastně v 17 letech, vlastně to byly dva dny, které jako změnily můj život, jo, že my vlastně dneska jako nutíme 15 nebo 18 letý děti, aby se rozhodli, že v té době jako vlastně
1: mají udělat.
0: Jo, teď jsem nedávno četl, že vlastně ty děláš zásadní životní rozhodnutí, děláš, když tě ti mezi 15, 25, možná 30 lety. A to jsou ty největší idy, kde budeš žít, co budeš studovat, jakou budeš dělat práci, koho si vezmeš za ženu, s kým budeš mít ty děti. A to děláš takhle mladý, jo.
1: Když vůbec nevíš vlastně.
0: Vůbec netušíš, jo. No. Takže já naštěstí jsem měl to prosvitnutí a šel jsem na ekonomku a pak už ta cesta byla jasná. No.
1: Ty s tím pádem strávil vlastně ten začátek té nové éry na vysoké škole, byl mladý kluk, 15-letej.
0: Ne, 93 jsem šel na vejšku.
1: No tak, 18. Dobře, tak okay. Jako na tom gimplu.
0: Jasně.
1: No vlastně já jsem v 89. už rok makal, jo, už jsem byl rok ve fabrice, že tebe to zastihlo jako školáka. Jo. Jak to na tebe dopadlo, tady ta společenská změna?
0: Já na to koukám z toho biznisového pohledu, že mi bylo hrozně líto, že jsem tak mladý, že nemůžu nic privatizovat. Jo, že tehdy prostě kuponovali, všichni něco kupovali, jo. Podnikali a to. A já nemohl, protože mi bylo prostě blbých 15.
1: Kradli fabriky.
0: No a já jsem si ten sen splnil. Já jsem teďka v rámci Vratislavické kyselky, my jsme zprivatizovali ty dva vrty. My jsme měli celou fabriku, my jsme měli ty pozemky, ale z nějakého historického důvodu zamrzly ty vrty, ty džoury do země, majetku státu a nebylo šance nám to prodat, protože to už historicky bylo zařazené do privatizace. Takže já jsem jako hrdej, že i já 33 let po revoluci jsem něco malinkýho zprivatizoval. Takže tím jsem si splnil ty devadesátky. Takže ale určitě jako mi vadilo, že nemůžu jako podnikat, nemůžu dělat biznis a asi mi to nedocházelo, ale dneska jako vnímám, že ta svoboda, ta možnost cestovat, vyjet za hranice, podívat se, jak to vypadá někde jinde, už byla jako automatická, ale vlastně byla hrozně důležitá.
1: Jsi taky velký sportovec, to je věc, která asi taky jako ovlivňuje člověka, že jo, při takové té cílevědomosti.
0: To určitě.
1: Čemu všemu se věnuješ tomu sportu?
0: Já jsem 90. léta, tak jak někdo to prochlastal, někdo to propodnikal, tak já jsem je vlastně 90. prosportoval. Mm-hmm. Já v rámci vysoké školy jsem hrozně moc běhal. Já běhám orienták, miluji orienták, takže vlastně 90. let já mám spojený s objížděním celé Evropy, běháním závodu, trénováním, soustředěním. Bylo to úplně úžasný, no. Tak to byly moje 90. leta.
1: Takže ty jsi

0: vybieh na trať v 90-kách a dodnes na ní seš. Chápu to správne. Pořád aktívne.
1: Jo, furt. Já myslím, že... A vlastně asi nelituju toho, že jsem se nevrhl, dneska je hrozně moderní, přerušit vysokou školu, začít podnikat a to. Já vlastně nelituju, že jsem sportoval a studoval a užíval si toho života, protože ono ti to dá podle mě základy, jo? Že ten sport, každý sport ti něco dá, každý trošku něco jiného. V mém případě ten orienťák mi dal určitě vytrvalost, jo? Což takový to dotahování, takový to... Umět se rozhodnout, jo, a když už se něco rozhodneš, tak jako si zatím jít. A to jsou jako vlastnosti, které mě fakt jako ten sport naučil, který pak v reálním biznesu použiješ, takže...
0: Pojďme k tomu biznesu. Já jsem tě představoval, že vlastně takovým tvým největším majstrštykům patří dneska tady revitalizace tady té kyselky, kterou máme na stole, ale to je takový jako finále. Předtím byla spousta jiných věcí. Kde jsi začínal?
1: Já úplně první job jsem měl Soare Sekt v Jablonci. To byl svého času druhý největší výrobce sektů. Ale to bylo takový jako jenom nakouknutí do toho biznesu, ale vlastně během půl, tři, čtyři roku jsem přešel sem do Modřan, do Nestlé, bývalých
0: čokoládových. Vlastně.
1: Přesně tak. A já vždycky hrozně nerad jako přecházím z jedné práce do druhé. Já vždycky jako co dělám, tak já strašně miluju. Takže když jsem dělal vína a sekty, tak jsem to miloval a vlastně jediný důvod, proč jsem šel do Nestlé, nebo jak jsem se sám sebe přesvědčil, že přímo naproti Orionce jsou vinice, modřanský vinice, tak jsem si říkal, jo, dobrý, tak jako, ano, přesně. A takže jsem nastoupil jako mladý kluk do Nestlé a dostal jsem na starost tyčinky.
0: Zastavím. Jak dlouho jsi tam byl v tom sektu, v tom Soare?
1: No právě strašně krátce, jenom asi půl nebo tři čtyři roky.
0: A tak to bylo fakt teda opravdu na vystoupení z autobusu.
1: Jo, ale jako bacha, mělo to obrovský vliv, jo, že vlastně všechny práce, co jsem kdy dělal, tak mě jako nasměřovalo někam dál. Třeba Soare mi dalo mít dva bývalý společníky, který jsem vlastně měl na začátku kytla, jo, takže jako a vůbec takový vhled do jako vinařiny, jo, takže jako sice jsem nabyl strašně kraťouce, ale jako hrozně moc jsem nasál a hrozně moc získal a myslím si, že bez té zkušenosti v Soare bych se nedostal do Nestle, jo, že oni viděli, že mám nějaký track a nějaký směr a proto mě vzali, dali mi hnedka jako mladýmu klukovi na starosti tyčinky, tak, konkrétně Deli.
0: Už jsme v Nestlé.
1: Už jsme Nestlé, tyčinky, čokoládový tyčinky. Dostal jsem Deli, což tehdy byla obrovská značka.
0: No to byla absolutní hitovka, jo, že jo. A oříšková, že jo, zelená, jo. A pistáciová.
1: A dostal jsem na starosti Deli a dali mi na starost KitKat, který v té době v Česku nebyl, nebo Československu, to já jsem měl na starosti Čechy, Slovensko, a, ale přitom pro Nestlé to byla největší značka v čokoládách, co kdy měli, jo. Původně britská nádherná značka. A já jsem dostal za úkol jít uvíc na trh. Takže po roce příprav a jako rozhodně to nebyla jenom moje zásluha, ale z celého týmu se nám povedlo ten launch dát tyčinku na trh a během dvou let my jsme se z nuly stali číslem jedna na trhu z nulového obratu 200 milionů a byl to tehdy jako neuvěřitelný úspěch.
0: No, jako uvádět nový výrobek na trh je vždycky problém, kor teda, jestli, jak říkáš, jste nějakým způsobem se poměřovali s tou tradiční, jako třeba tyčinkou Deli, a když jsi to vlastně řekl, existuje dneska ještě tyčinka Deli?
1: Jo, určitě existuje. Bohužel...
0: Že KitKat je už legenda, že jo? Bohužel?
1: Bohužel, jako... já si myslím, že je hrozná škoda, že je to v rámci korporace a že to tam jako trošku trošku zapadá, jo? Že oni bohužel ty značky tady mají trošku jako ty dojný krávy, takže ne, že by jako nechtěli, jo? Oni určitě by chtěli, ale jako nemám pocit, že by se nějakým způsobem ty produkty tradiční český jako nějakým způsobem posouvali dopředu, no. Je to škoda, hrozná škoda.
0: Jako souhlasím, protože já teda to víš, já jsem z Olomouce, to je tradiční jako město čokolády, takže vždycky jsme měli takový ty jako zásadní věci, jako studentská pečeť, že jo, to byla Zora, že jo, lentilky, Sphinx, Holešova, taky mám pocit, že to někde, a dokonce jsem teďka někde četl, že snad lentilky už se nedělají v Holešově, ale někde v Německu.
1: No. Je to tak, no. tak lentilky byla, že jo, československá odpověď na Smarties, obrovskou značku, takže oni vlastně vyvinuli celou jako novou recepturu, ale jako Smarties nikdy nebyly to samý, co lentilky, jo. Ale bohužel teďka oni vlastně v rámci ty korporace a zjednodušování
0: těch procesů.
1: Přesně, přesně. A je to hrozná škoda, no. To hrozná škoda.
0: Pak se zvědal do Novartisu.
1: To bylo, já jsem, jak jsem vyprávěl tomu úspěchu v Nestlé, že jsme dali na trh KitKat, já jsem jako vyhrál tehdy i za to cenu, stal jsem se brand manažerem roku České republiky, tehdy jsem ve finále porazil marketingového ředitele České pojišťovny a marketingového ředitele Poltavských mlíkáren, takže jako obrovská jako sláva, psali o mě ve všech těch oborových časopisech, ale já jsem cítil, že to je jako zlatá klec, že chci podnikat. Takže v té době jsem si vymyslel to, co je dneska Kittle a věděl jsem, že budu potřebovat zkušenost z lékáren, jako z farmaceutického biznesu, tak jsem jako nakrátko si odskočil do Novartisu. Jak jsem zmiňoval, že jsem nechtěl jít ze Soare do Nestlé, jediné, co mě přesvědčilo, byla ta vinice, tak v případě, já jsem taky vůbec nechtěl ucházet z Nestlé, tak jediný, proč jsem se jako dokázal přesvědčit, že centrála Nestlé je na břehu Ženevského jezera ve městě Vevey a Novartis v té době, ta divize, měla sídlo 50 kiláků taky na břehu Ženevského jezera v Nyonu. Jo, takže to byl jako jediný důvod, co jsem si řekl, tak jo, tak já teda jdu. Ale vlastně Novartis už bylo jenom získat zkušenost pro to, abych mohl uvíct na trh Kittle a aby jsem pochopil ty principy toho biznesu v těch lékárnách a v té farmě, no.
0: Se líbí, jak jsi mluvil o té vinici a teďka o tom Ženevském jezeru, o tom Veveva, ty jsi člověk asociací, ty si generuješ takový ty asociace. Já jsem taky jednu asociaci hnedka našel, zatímco jsi tady povídal, ale já jsem si tady zatrhl datum tvýho narození. Se mě zeptat, jsem narozený já.
1: Ty jsi 10. srpna?
0: 12. srpna.
1: Ale o 5 let dřív.
0: O 5 let dřív, ale je to velice blízko. Jo, takže
1: to si budeme rozumět.
0: Znamení máme úplně stejný. Jsem 12.8.
1: Takže gratuluju, krásně.
0: Takže jenom, že mě zaujaly vlastně ty asociační vazby. Pojďme dál, tak jak to slovo Kittle už tady padlo, jo, takže ty jsi vlastně v roce 2007, 1. ledna, nastoupil do společnosti Kittle, ale ty jsi tam byl jediný zaměstnanec.
1: Je to tak, je potřeba říct, že 2,5 roku jsme to připravovali, jo, že to nebylo, že by jsem prostě z nuly začal toho 1. ledna 2007. A vlastně ten nápad vznikl v roce 2005, A já jsem věděl, že jednak jsem neměl ty zkušenosti pro to Novartis a jednak jsem hrozně váhal, protože když začínáš něco vyrábět, nějakou fabriku, potřebuješ kapitál a tak jsem se rozhodl, že si přizvu společníky a to byly vlastně bývalí majitelé Soare, kteří se stali mými společníky a který vlastně první 10 let do té doby, než jsem jejich podíl odkoupil, tak v tom se mnou byli. Takže vlastně já jsem si se nastoupil 1. ledna 2007, ale už tam bylo nějaký určitý zázemí. Už byla založená firma, měli jsme nějaký malinký základní kapitál a z toho jsme vlastně celý ten rozjezd financovali.
0: To byla tradiční značka, že jo? Tuším nějaká prvorepubliková, a konce byl nějaký jako doktor Kittle, nebo?
1: Jo, ale bacha, no, bacha. Není to, že by ta značka byla. Jo. Vlastně náš první výrobek, vlastně ta koncepce toho, co jsme jako chtěli, byly nápoje, které lidem pomáhají, které jsou jako zdraví z bylinek. Jo. To byla úplně prvotní idea v tom roce 2005 a náš první výrobek, který jsme dávali na trh, tak se jmenoval Schlaftrunk, bylo to medicinální víno na spaní.
0: Schlaftrunk, no.
1: Přesně. A vlastně, když jsem hledal název pro firmu, tak jsem šel do staré literatury regionální, protože mi se strašně líbilo, že ty bylinky a ty zdraví nápoje mi umožní vrátit se z Prahy zpátky do rodného kraje, do Jablonce, do Liberce. A takže jsem hledal v regionální literatuře Jizerské hory, si nejsou nějaký starý postavy, léčitel, lékař. A těch postav bylo několik, ale narazil jsem na postavu doktora Kittla a to mě úplně dostalo. To bylo tak strašně silný. Já jsem se v Jablonci narodil a do svých 25-30 let jsem o něm nikdy neslyšel. Nikdy.
0: O tom doktoru Kittlovi.
1: Jo. A přitom to byla reálná postava, která koncem 19. století a začátkem století 20. byl neskutečně jako slavná. Jo. Příklad, Mikuláš Aleš nakreslil grafiku doktora Kytla. Emma Destinová, slavná pěvkyně, která se dokonce rodným jménem
0: Kytlová, no.
1: Emílie Kytelová, no. Tak napsala Loutko hru. Jo? Takže jakoby on byl velmi známý, vycházely o něm knížky. A po roce 45 jsme byli, že jo, Sudety, Němci odsunutý, komunisti na to kašlali, tak se to úplně jako pozapomnělo a ten areál, který doktor Kytl vybudoval, on postavil obrovský dům, on postavil za vlastní peníze kostel, faru, školu, to tam všechno jako začalo chátrát, ten jeho odkaz se úplně pozapomněl a mně to přišlo úplně úžasný, když jsme zakládali tu firmu, pojmenovali tu firmu Kytl a rozhodli jsme se ho firmu pojmenovat krátce česky, Kytl, 4 písmena, a zároveň, když budeme mluvit o doktorovi Kytelovi, tak tý poněmčený podobě Kytel, jo. A říkal jsem si, to je úplně skvělý, my jednak budeme mít firmu, budeme mít název, ale vlastně my můžeme jako spoustu věcí vracet. Takže my jsme založili Kytelovo muzeum, který jsme 10 let provozovali, dneska ho provozuje obec. Vydali jsme 3 knížky, 2 kola veřejné sbírky, že jsme dělali spoustu aktivit, že jsme jako jenom si nechtěli přihlasím to jméno, ale jako cítil jsem,
0: popularizovat,
1: že... Popularizovat. No, ale že potřebujeme to vrátit trošku zpátky, jo. Takže jasně je to, jako řekněme, něco tradičního, ale jako ta značka je nová.
0: Všem ten Šláftruň, o kterém jsi mluvil, což teda je takový hezký název, protože když samozřejmě Kytl, tak proč Šláftruň ne, že jo, protože to je tak jako obojí z takového toho německého jazykového prostředí. Ale ta první várka byla propadák. Museli jste to vylejt do záchodu nebo do kanálu nebo kamkoliv. Co se stalo?
1: Moji společníci říkali, Honzo, nedělej výrobu, to si necháš někde vyrobit. Mm-hmm. Ale ten my jsme si vlastně vysnili produkt, Kytl Šláftruník, který byl víno s bylinkama, hranatá láhev, 4 etikety, nahoře taková čepička, a čistý, bez jakýchkoliv jako chemikálí. A vlastně bylo strašně těžký někoho najít, kdo nám to jako vyrobí. Mm-hmm. To byl totální úlet, kdy my jsme přesvědčili to Sore, který měl daňový sklad, který my jsme potřebovali, že nám prodali víno a namíchali to, takže jednu nedělní ráno jsme tam přijeli s 4 daňovými kostkama, oni s obrovskýma hadicema takhle nám to udělali, dali nám víno a řekli, vyzmizte, naučtovali si za to strašných peněz, a my jsme tady tohle, tenhle polotovar odvezli do Velkých Pavlovic, do šlechtitelky, který nám to jako nastáčeli. My jsme jim tam museli ještě dodat vlastně lahve a koupili jsme jim tu uzavíračku a to jsme si přivezli zpátky zase přes celou republiku do Jablonce, kde jsme to naetiketovali a dali do kartonu. No a dali jsme to do prodeje a jedna známá mi říká, ty Honzo, jako je to moc dobrý, ale tak jak to jako pění, to má být. Já jsem věděl, že je totální průšvih. No co se stalo, v těch Velkých Pavlovicích vinaři neměli zase nějakou extra hygienu, tak...
0: Nevysvěřili se.
1: Asi, no. My jsme to měli citlivý a teďka kvasinka a to, takže se nám to celý rozkvasilo, takže tu první várku, my jsme tam měli 4 palety, že jo, to bylo všechno, co jsme měli, tak jsme odnosili zase zpátky na dvůr a tam jsme to vylili do kanálu.
0: Fakt,
1: jo. A já jsem pak šel za svýma společníkama a říkám, kluci, jestli to myslíme s biznesem vážně, tak musíme prostě mít vlastní výrobu a všechno se to musíme jako mít pod kontrolou, nelze to dělat takhle. A naštěstí oni byli natolik jako veliký, že na to kejvli. A takže od té chvíle jsme se stali fabrikanty a od té doby máme tu naši továrnu, která se postupně dostala až do toho, co je dneska Vratislavská kyselka.
0: Vlastní výroba. Mělo jsem se 40 zaměstnanců, obrat zhruba 100 milionů korun. Mm-hmm.
1: A ještě víc.
0: Tak super. Pojďme do posledních závěrek. Kolik jste na tom tehdy provařili?
1: To jsem nepočítal.
0: Bajvoku.
1: Bajvoko to byly 100 000.
0: No. No,
1: Bajvoko to byly 100 000, ale jakoby, a to se dostáváme k tomu sportu a těm 90-kám, že ten orienťák mě naučil takový zaťatosti, jo, že prostě jo. Tam se jde. A jako když si dneska jako uvědomuji, co jsme všechno museli jako prorovat, jo, doslova prorovat, jo, my jsme byli to dítě v tom břiše té maminky a teďka ono to nešlo, tak jsme prostě tam někde vlastně museli jako se vyrvat, tak takhle přesně byl náš zrod, no.
0: Teď mám o tobě poznámku, že jsi první a jediný vodní someliér v Česku, že rozeznáš hranatou a kulatou bublinku. Prosím tě, to zní jako hodně dada, jako.
1: Já jsem na to hrozně hrdý. Já jsem skutečně jsem první český certifikovaný, oni jsou, možná nějaký jsou další, ale já mám na to, to se studuje v Německu, v Mnichově a máme zároveň naši Water Sommelier Union, a, takže vím, že jsem do teďka stále furt jako jediný Čech a jsem na to hrozně jako pyšnej. A co se týče toho rozeznávání těch vod, tak ty kulatý a hranatý bublinky, my si zakládáme na tom, že naše vratislavická kyselka je přírodně perlivá. Že to nedosycujeme, ale že vlastně necháváme ten kysličník uhličitý, který je ze země, tak ho necháváme v té vodě. A je to unikum. Takovýhle vody v Česku prakticky nejsou. A vedle toho pak máš třeba že jo, sodovku, když vezmeš vodu na bubláší. A když by si ty dvě věci ochutnal, tak to CO2 chutná jinak, když je to přírodně perlivý, oproti té sodovce. Jo? Ta sodovka je taková, že je to úplně ucpe nos, že je to
0: ostrá. No.
1: Ostrá. A to je, že ty bublinky jsou hranatý. Jo? Když to v případě naší vratislavické kyselky, ale i třeba sekt nebo pivo, to jsou přírodně prokvašený, propliněný vody nebo nápoje, tak
0: tam to... Jemnější, no.
1: Jo. A to je míno kulatýma hranatýma bublinkama.
0: To je dobrý. Vidíš, tak to vlastně, jak to říkáš, jak se teď uvědomuji, že jako malý děcko já jsem úplně nesnášel to, čemu se u nás na Moravě říká sodovka, v Čechách se tomu říká limonáda, protože jsem se toho napil, tak ono si potom jako říhneš a jdou ti ty bublinky do nosa, to je jako agresivní ten plyn.
1: Tohle to je skvělé, já ti vezmu, vidíš, že prakticky žádná bublinka tam není.
0: No, takový fakt
1: drobonký. A uvidíš, že ta voda je tím nasycená, jo, že to tam jako je rozpuštěný.
0: Je to cítit, je to takový jako drsný, no, není to hladká voda. Ale je to pravda, že není to takový to řezavý. Ty nechceš prodávat minerálku v petkách. To ale taky má nějaký důvod, jo?
1: Jo.
0: Kromě toho, že je to teda ošklivý, jako jo.
1: Asi nejtěžší biznesový rozhodnutí, jaký jsem kdy udělal, bylo, do čeho budeme tu minerálku stáčet. Máš jako možnosti dneska komerčně dostupný pouze tři. Můžeš to dát do petky, můžeš to dát do plechovky a do skla. Plechovku jsem nechtěl, protože když piješ z plechovky, já nevím jak to by, ale mě vadí ten kovový pocit, jo, že když se to napiju. Když piju třeba pivo, tak mi to až tak nevadí, protože to pivo má jako výraznou chuť, ale voda, která jako chuťově tenká, tak těch informací, jako, který získáváš, je málo a vlastně to přebije ta choť toho kovu.
0: Ten plach je cejtit, souhlasím.
1: Jo. A PET, kromě toho, že to všichni nenávidí, tak on má skvělý vlastnosti. On je nerozbitný, lehký, ale co je pitomý, je, že ta voda jako v tom hrozně rychle stárne. Běžně se na minerálky v PETu dá třeba záruka trvanlivost 8-9 měsíců, a když takovou vodu ochutnáš a je perlivá, tak tam už prakticky žádné bublinky nejsou, jo, protože to, ono to prostupuje tím.
0: Plast je prostupné, má širokou molekulu.
1: A to, ty nápoje prostě na to prostě nejsou dobrý, jo, jakože na rozdíl od skla, který je inertní, který jako prakticky tam můžeš dát 2 roky a jako furt je to stejný. Takže já jsem věděl, že pokud chceme dělat nejlepší minerálku v Česku, že musíme do skla. Jo, všechny ušlechtilé nápoje, lihoviny, víno, všechno je jako ve skle, takže jsem věděl, že i my půjdeme do skla. Ale to nejtěžší bylo, jestli jít do vratního nebo jednocestního skla. Jo, vem si, Češi jsou, nebo obecně lidi jsou líní, jo, lidi jako moc jako nechtějí
0: s flaškama
1: a vyhodit a to, ale já jsem jako věděl, že v Německu třetina trhu jsou vratní lahve. Němci jsou zvyklí, že přijedou v sobotu dopoledne do toho Getränkemarktu a vrátí tam lahve, koupí si nový, a já jsem si říkal, jako přece to je jako něco, co jsme tady byli zvyklí, jo. Teď jako to
0: vždycky
1: není,
0: dělal, vždycky se to dělalo. Chodilo s těmi obrovskýma taškama dva, šli.
1: A všichni, co tady v posledních 10-15 letech zkoušeli, vždycky, že jo, farmářský potraviny, jo, budem vratný, zkusili to a po pár měsících rychle jste utekli a nikde nic, jo. A já jsem si říkal, tyjo, no, protože ono to je drahý, ono to je složitý, ono to je finančně náročný, jako na investice, to fakt není to sranda. A já jsem si říkal, tyjo, kdo jiný než my, a když ne teď, bychom to měli dát. Takže já jsem teďka takový vyrozvěst vratných hlaví, snažíme se to vlastně učit zpět Čechy, aby to dávali, a musím teda začukat, můžu tady ťukat?
0: Můžeš.
1: Že jako se to daří, dále. Že Češi na to jako reagují skvěle a jako, že jako hrozně si na to rychle zvykli a jako funguje to. Takže to bylo moje největší obavy a naštěstí to funguje.
0: Klidně zaklepej. Já se ještě zeptám, protože jak jsi mluvil o těch Němcích, jo, já se pohybuju v Německu velmi často a samozřejmě znám tady ten jejich zvyk, ale já když jdu v Berlíně do Samošky, tak oni taky vracejí ty plechovky, mimo jiné, jo, což u nás teda zatím jako neexistuje. A petky se vracejí, přesně tak, takže oni jako Němci jsou Němci, oni vracejí všechno, jo. Fakt je ten, že u nás byly výkupy lahví, jo, pamatujeme to všichni v těch samoškách a říkalo se, že v lednu, že jo, se chodilo s lahvema, s prosincovejma, protože se všechno prochlastalo na Silvestra. A dneska už to jako moc nevidívám. Jak se vracejí dneska lahve? Jsou na to automaty, nebo to vykupují v těch samoškách?
1: Ale, jsou na to automaty, ty technologie jdou i v těch vratných lahvích hrozně dopředu, takže dokonce už se jako programují automaty na ty vratní plechovky a vratní jako petky, ale nejčastěji jsou to automaty. Ale není to jednoduchý, je to stojí to jako investice, ale jakmile ten systém jednou zavedeš, tak pak už je to nekonečný. Jo? Takže i proto jsme si řekli, že to prostě musíme jako prorvat, že to prostě musíme ty lidi naučit, protože jakmile to jednou bude fungovat, tak potom je to ten nejšetrnější, co k tomu životnímu prostředí máš. Jo? Že vlastně nevytváříš nový a nový láve, ale myješ dokola. No. Jo? Což třeba v případě těch vratných plechovek nebo petek není. Jo? Tam oni, já jsem viděl tu fabriku, to je neuvěřitelně jako náročný proces, kdy oni ty petky musí vytřídit, rozšmelcovat, stavit, vyplavit, blablabla, chemie, totální bordel všude. A pak se to teprve vyfouknou tu novou petku. Jo? Takže za mě ta vratná skleněná láhev, která jednou je hotová a už ji jenom jako točíš dokola, je vlastně to nejekologičtější řešení.
0: Máš taky takový ten pocit občas toho deja vu, že jako objevujem Ameriku po 30 letech, protože já když jsem byl kluk asi tak, já nevím, 16-17 let, tak jsem byl na Brigošce v Neálku Olomouc, to byla obrovská fabrika na Neálku a tam prostě přesně celý den jezdili ty nákladňáky, které přiváželi v těch přepravkách ty flašky a to se sypalo do té linky a pamatuješ to, že jelo po takové ty galerii, že jo, cinkalo to, vypláchlo se to a ta flaška prostě šla do oběhu, než se rozbila, že jo. A teď jako slavnostně to objevíme znovu.
1: Jo, myslím si, že tady selhal stát, který nebránil ten systém, který tady existoval. Jo, to byly ty půlový lahve, že prostě ty si skoupil minerálku nebo cokoliv, vrátil jsi to, jiný výrobce to vypláchl, naplnil a takhle to jako celo, to tady bylo, to tady jsme měli.
0: Vlastně jediný, co se dávalo nový, byla korunka, že jo?
1: Přesně. A tohle to ten stát jako dovolil, že se to zrušilo. No proč? Protože ty petky, to je prostě biznis, rozumíš, je to levný, nemusí se pak starat o nějaký vyplachování, stahování a tak dále, jo? Čili jakoby vrací se to právě proto, že si lidstvo uvědomilo, že není možný mít tuhle planetu na jedno použití.
0: No, teď jako vlastně jako to mluví, že jak na to člověk vzpomíná, to se mě úplně vrací, že jo, ty reminiscence do hlavy, mlíko, že jo, ve flašce, smetana, šleháčka, malý jogurt, všecko bylo ve skle, všecko.
1: Hele, a já v tomhle věřím jako mladý generaci, který to jako vnímají, který to mají jako nasítěný. Jasně, objevujeme znovu Ameriku, vracíme vratný lahve zpátky, ale vlastně ty mladí jako na to slyšejí, jsou tomu jako, nakloněný a jako, takže já jsem vyrozvěst vratných lahví v Česku a na Moravě.
0: Ano, a ve Slezsku.
1: Tam taky. A Lužici.
0: Horní nebo dolní?
1: Bereš v obě.
0: Ty jsi refreshoval vrtislavickou kyselku, ty jsi znovu vdechl život. To je něco, co někdy zaniklo? Nebo protože já si prostě old schooler, já si vrtislavickou kyselku pamatuju, to tak nějak vždycky existovalo a hele, ani jsem nezaznamenal, že nějak nebyla, nebo něco takového.
1: Jo, spoustu věcí, jako co jsme byli zvyklí, tak jako nám zmizej a my ji netušíme.
0: Ani si nevšimneme.
1: No, Ta voda byla náhodně objevená 1862, kdy chlapík, co tam měl Bělínu prádla, Liberecko, textilní kraj, Bělína prádla, kopal studnu a našel vodu a ta byla divná. Tak on si nejdřív myslel, že má jako to postřelným prachu.
0: Jako nedobrou, jako by.
1: No. Logicky, on jako cítil to železo, že jo, který v tom bylo, tak si nejdřív myslel, že to je z toho střelního prachu, když střílel tu skálu, pak, že má špatný trubky, až v roce 1865 jeho maminku napadlo to vodní z do lékárny, lékárník byla rozbor, řekl paní, vy jste stasní lidi, vy jste objevili minerálku. Takže takhle to vzniklo a od těch dob se ta minerálka tam jako plnila do lahví a takže měla jako obrovskou tradici. Mm-hmm. Po revoluci to zprivatizovali, ale bohužel, jak už to bývá, vytunelovaný, přeprodávaný, 7 majitelů, všechno, a v roce 2004 to zkrachovalo. A od té doby to bylo prázdný, co se dalo ukrást,
0: se ukradlo
1: od rozběru, rozbitý okna, feťáci, bordel, špína, všechno hrozný, co mohlo být. A my jsme to v roce 2018 koupili jako takzvaný brownfield, to znamená fabriku v Troskách, kde už fakt nic nebylo. A naše obrovské štěstí je, že vlastně možná tam nic nezbylo, protože my jsme si to mohli všechno udělat tak, jak chceme my, ale jako ponovu, jo? Že jsme nemuseli se zatěžovat nějakýma starýma věcma, kudy byť, já nevím, trubky nebo dráty, něco, musel si na to navazovat. Takže vlastně my jsme na starém místě, tradiční, postavili úplně novou fabriku, kde dneska tu vratislavskou kyselku stáčíme.
0: Mm-hmm. Přímo v těch vratislavicích nad ní jsou.
1: Jo, přímo to je taková specifiku minerálek, ty nemůžeš někde naplnit, do cisterny převíst, mm-hmm. Můžeš do toho závodu dostat pouze takzvaným minerálkovodem, to je jediná jako povolená metoda, takže vlastně všichni, kdo mají nějakou minerálku, tak ji dělají přímo na těch jako pramenech, vrtech.
0: Mm-hmm. Takže vlastně se to nedá přepravovat jako ta surovina, řekněme, jo, ta těžená voda.
1: Jo, přesně tak.
0: Zajímavý.
1: No, takže my máme štěstí, že ten vrt se nachází mezi Jabloncem a Liberecem, přímo na půlce. Uh-huh. Dokonce máme část parcel v Jablonci, část Liberci.
0: V Vratislavice je Liberecká čtvrt, ne?
1: Ale jakoby, jak říkám, my jsme úplně přímo na kraji, to znamená...
0: Na rozhraní katastru.
1: Přesně. A máme parcely máme tam i tam. Dokonce ty dva vrty, tak oni měli takový jako technický názvy, HJ8TV4, já sám se nebyl schopný zapamatovat, který je který, a takže jsme je dopokřtili, ten, co je blíž k Jablonci, jsme pojmenovali Jablonec, a ten, co je blíž k Liberci, Liberec, na křest jsme si pozvali primátory, kteří si to takhle navzájem jako polili tu vodou a od teďka máme Jablonec, Liberec.
0: To je dobrý, ale to zase jsme u těch asociací, no. Co rodina? Jak vypadá rodina? Protože ty seš zaměstnaný podnikatel, takže samozřejmě známe to oba, to potřebuješ podporu v té rodině, bez toho to nejde. Mm. Jak je to u vás?
1: Hele, bohužel jsem rozvedený. Mm. 3 roky nazpátek jsem přišel domů a manželka se na mě podívala a řekla, že se mnou chce rozvíct. Takže to, jestli je něco jako fuck up, tak je to tohleto. Každopádně mám 3 syny, který mi teďka 15, 13, 11 a jako jestli jako já jako vidím někde budoucnost firmy, tak je to v nich, no, samozřejmě jsou ještě malí, možná mi to hodí jenom na hlavu, ale...
0: No, to uteče rychle.
1: Ale mně se strašně líbí ten německý model, kdy ty firmy se dědějí. Jo, málo třeba ví, že Globus je rodinná firma Olšbacha, 6 generací. Mm-hmm. 6 generací se to předávají. Takže mě by se strašně líbilo, kdyby jako někdo z kluků se chytl a pokračoval v té tradici, protože, a teďka mluvím obecně, jo, Česko bude bohatý jenom tak, když budou ty firmy tady bohatý, když ty podnikatele budou tady odsáď, budou se to v té rodině předávat dál, a ne, že se to prodá někde do ciziny, nějakým investičním fondům a podobně. Jo.
0: Takže ty pak vyvedou zisky, viď?
1: Přesně, takže jako hrozně bych si přál, kdyby jeden z kluků to převzal a dělal to po mně.
0: Má některý z nich našlápnuto?
1: Já doufám, že všichni. Dokonce jsem jim řekl, že bych si dokázal představit, že všichni tam najdou svoji roli, jo, že jako všichni tři by mohli, klidně.
0: Bylo jak tři bratři, že jo, tím svorní, jak to bylo Svatoplukovy pruty.
1: Jo, veď? Přesně.
0: Tak to bylo jako takové povídání teďka o tom, co se všechno podařilo, co je všechno super krásný, ale co neřesti.
1: Moje neřesti? Hele, jak jdu do všeho po hlavě, já když něco dělám, tak tomu jako fakt jako věřím, tak já mám bohužel jako podobný úplný věci jako se vším, co dělám, jo. Takže jako moje neřez je žít jako na hranu se vším, jo. Takže byť jako jsem hrozně zaměstnaný a nemám čas pořádně trénovat, tak jsem se prostě v zimě teďka přihlásil na Marcilongu, což je 70-kilometrový závod, a na Vasalopet, který je 90-kilometrový.
0: To běh?
1: Na běžkách.
0: Na běžkách.
1: Jo, ale stejně, jo, jakože víš, jsem debil. Jsem debil.
0: Jseš debil.
1: Ale jdu do toho, jo. A já když půjdu s tebou do hospody, tak jako já si nedám jedno pivo a půjdu domů, ne. Já tam prostě půjdu do toho, tak já se musím jako hrozně hlídat. Takže jako...
0: Maximalista.
1: Jo, ale jako naplno, jo. Jakože nula nebo sto, nic mezi, no. Tak to je moje neřez.
0: No, tak jako pokud to jde pozitivním směrem, tak je dobrá. Jako pokud to jde negativním, tak to je problém, jo. Co plánuješ v blízké budoucnosti?
1: Jednak si budu stavět dům, ale
0: biznesově... Předpokládám, že někde tam.
1: No, jasně, u nás. A biznesově je to Vratislavská kyselka, kdy jako je, jestli je něco jako fakt velký projekt, tak je to kyselka a uvízí na ten trh. To není tak, že to máme a je to hotovo, my jsme už jí dali na trh, ale my si to musíme odmakat. A my máme jako naprosto skvělý reakce od jako zákazníků, prostě nejlepší český hospody nás chtějí, fakt jako opravdu nám volají a chtějí to, ale my to musíme jako celý jako si odmakat, jo. To znamená připravit logistiku, distribuci, marketing, všechno, jo. Takže jakoby, když se mě ptáš, co nás čeká biznesovýho, tak je to tohle. Já si musím zakazovat se vrhat na nějaký další projekty, protože věřím, že to má jako neuvěřitelný potenciál a kdo jednou ochutná tu kyselku, tak už nechce nic jiného, jo. Já si dokážu troufnout říct, že jako tobě taky budu kazet trošku chuťový buňky tím, jak to tady budeš popíjet.
0: Je dobrá.
1: Děkujem.
0: Já jsem tady dokonce to tady přitáhnul. Já jsem od tebe tady dostal dáreček, tady takový hezký, krásný, jako stylový balení vratislavické kyselky. Musím teda říct, že když jsem to viděl na stole, říkám, super, vole, Borec dotáh víno, jo.
1: Bacha, to jako, jestli je něco dobrýho, tak je to vratislavská kyselka s vínem. To se vyzkoušej.
0: A že tady tak pěkně jako vypadá.
1: Pěš víno?
0: Jo, ježmarja.
1: A jaký máš? Bílý, červený?
0: Bílý.
1: No tak super. A suchý, že jo?
0: Suchý.
1: No tak tohle si zkus s vínem a fakt jako budeš mi volat, že kdy dovezu další.
0: Příští týden
1: dovezu, dobře.
0: Počkej, příští týden máme zájezd do Velkých Bílovic, do sklepa,
1: tak
0: víš.
1: To tak pořádně ukáž tam.
0: To tam pořádně ukážu. No, tak. OK, tak já držím palce, ať se prostě povede, ať teda značka, která, jak ty říkáš, ty jsi zresuscitoval a pro mě tak nějak nikdy nezmizela z radaru, tak jsem rád, že je prostě pořád na trhu, takže se podařilo a jsme na konci. Čas našeho dnešního rozhovoru vypršel. Dneska jsme si povídali s Honzou Vokurkou, s mužem, který přivedl zpátky do života vratislavickou kyselku a s mužem, který říká, co ty vlastně říkáš, Honzo?
1: Ahoj, mějte se hezky a pijte vratislavickou kyselku, budete krásní.
0: Tak, slyšeli jste, čeká mě toho vypít hodně. Tak, děkuji ti za rozhovor a jsem rád, že jsi přišel.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Switch Disco. Britské DJské duo, které svými energickými beaty a chytlavými melodiemi baví taneční scénu. Jejich styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí přesně to, co právě potřebuješ slyšet. Switch Disco jsou známí svým svěžím přístupem a schopností spojit různé žánry do jedné skvělé jízdy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Měli na mě.
4: Ty máš házet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
3: To je zjí.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Česká komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queen v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
8: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
9: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Janika, nizozemského zpěváka a skladatele, který svou hudbou spojuje energii s chytlavými melodiemi a tanečním groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Janik je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební radosti.

Tady je tvoje metropole. Montel Jordan je americký zpěvák, který je známý svým charismatickým hlasem a hity, které si lidé rádi zpívají. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru. Připrav se na pořádnou dávku R&B groovu. Zůstaň naladěný, protože metropole má pro tebe

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Daxos, duo, které proslavilo funky house a disco zvuky na tanečních parketech po celém světě. Jejich hudba je jako pořádná dávka zábavy, která tě rozhýbe a zvedne náladu během pár vteřin. Daxos jsou jako ti kámoši, co ti na párty pustí hit, na který prostě musíš tančit. Jejich styl je hravý, chytlavý a plný energie, která tě nenechá sedět. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dneska se poperete s každým úkolem. Býci, mějte respekt k sobě i k ostatním. Blíženci, stále jste perfektní, na jedničko s hvězdičkou. Raci, řekněte si, co chcete, ale mějte reálná očekávání. Lvi, vykročte ze své komfortní zóny a nebudete litovat. Pany, dokážete využít všechny dostupné informace. Váhy, hlavně stůjte nohama pevně na zemi. Štíři, s rodinou prožijete hřejivé a emotivní propojení. Střelci, vy chcete být v dobré fyzické kondici. Kozorozi, umíte šokovat. Řeknete pěkně nahlas, co si myslíte. Vodnáři, hodláte realizovat své tajné plány. A co my ryby, umíme obejmout, ale občas své blízké celkem slušně ignorujeme.
0: Tak co? Spokojeni?

0: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
2: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Haná. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
3: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. That.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jonas Brothers, kapelu, která se díky svému popovému zvuku a charizmatu dostala mezi největší hvězdy současnosti. Jejich hudba je plná energie, radosti a chytlavých melodií, které tě donutí vstát a tancovat. Jonas Brothers jsou jako ti kámoši, kteří tě vždycky podrží a přinesou skvělou náladu, kamkoliv přijdou. Jejich fanoušci je milují pro jejich autenticitu a osobitý styl. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme ještě

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co...

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem bylo podle policie majetkový prospěch, nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
1: Přerov aktuálně.
3: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
4: Hlas lidu.
3: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CBBM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
3: Propad českého fotbalu. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA po 4 porážkách v Lize národů o 3 místa na 51. příčku. Náš nároďák se mimo první 50 reprezentací světa ocitl už po druhé v samostatné historii.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Ráno na té správné rádiové vlně. Jestli pak víte, kdo pak se na nás směje v dnešním kalendáři, je to Věra, Věrka, Věruška. Nezapomeňte jí poslat pusu a přání a my už za okamžik rovnou pošleme naši sváteční hymnu. Oslavíme i dnešní narozeniny, tak zůstaňte napříjmu, jdeme na to.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
4: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Random flashback.
13: Metropole.
12: Flashback.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: zdravíme všechny. Je tady čtvrtek a to znamená v českých kinech jedinou věc, že nás čekají filmové novinky. Tak schválně, na co stojí za to vyrazit s popcornem v ruce? O tom si popovídáme už za chvíli. Pohodlně se usaďte, ať můžeme probrat premiéry tohoto týdne.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
4: Pistalo! Ty máš házet před lidma.
5: Co?
4: Máme 48 hodin.
3: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
6: Já nejsem smát.
7: Rád bych vám představil budoucího mistře.
3: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
8: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
3: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
2: Česko-slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queen v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
15: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz
5: Ti kyberšmejdi zasraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
19: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
20: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
21: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
20: A co je Chytrárt?
21: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
20: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
22: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
23: Rádio Metropole.
24: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Aktuální informace pro vás, pojďte si je poslechnout, je čtvrtek 8. října. Dopravní centrum Semafor v Olomouci přes podzim a zimu nespí, přesouvá se z dopravního hřiště do škol, učeben a zasedaček a učí děti, dospívající a seniory rozhodovat se v dopravním provozu dalšími postupy. Nový rozhovor na toto téma s vedoucí dopravního centra Semafor Katkou Nastoupilovou najdete na webu report.cz.
1: Šumperk aktuálně.
3: Velká stavební proměna v Šumperku přinese městu nové bydlení na místě bývalého brownfieldu. V Temenici tu vyroste v roce 2027 13 městských nájemních bytů a očekávaný projekt HE2 jich přidá dalších 90.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Obyvatelé Kroměříže si od listopadu mohou nechat zdarma zkontrolovat své zdraví přímo na radnici. Praxi tu budou provádět studenti místní zdravotnické školy. Přítomní budou v různých termínech poprvé 2. listopadu. Stát řeší sucho. Premiér Andrej Babiš svolal na pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak poté, co dorazila zpráva o vyschnutí jeho české vodní nádrže Husinec. Rozhodnutí potvrdil na sociální síti X.
0: Sport.
3: Světový bronz získala judistka olomouckého judoklubu Renata Zachová. Na mistrovství světa v Baku přemohla v souboji o třetí místo Maďarku Anu Kryzahovou.
4: Jsem ráda, že jsme to konečně pro náš celý tým dokázali. Měla jsem 6 těžkých zápasů. Jsem ráda, že jsem vlastně tu bronzovou vybojovala, i když ten zápas o bronzovou medaili byl velice náročný. A věřím, že nejenom pro mě, ale i pro diváky, ale nakonec jsem to dokázala.
3: Řekla pro české judo nová bronzová medailistka z mistrovství světa Renata Zachová.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Teplé a prosluněné babí léto dnes mění program a dává si pauzu. Slunce ustoupí mrakům, obloha se zatáhne a hlavně večer má dorazit déšť. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, teploty 19 až 22, zejména večer se může hodit deštník. Zítra zpočátku skoro jasno anebo polojasno. Přes den přibývání oblačnosti, večer oblačno anebo zataženo, v pátek ochlazení na 13 až na 16 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota pod mrakem, přehánky 13 stupňů, v neděli z rána mlhy, přes den polojasno a 15 stupňů Celsia.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce a také z Prostějovská. Už od nás víte, že dnes úderem 9. hodiny v Olomouci začíná podzimní flora. Kdo na ní přijede autem, může fáro zaparkovat na starém autobusáku v Šantovce, také v podzemních garážích u nádraží nebo u právnické fakulty na třídě 17. listopadu. Silničáři dnes od 7. hodiny ráno plánují úklid vozovky na výjezdu z Olomouce za Globusem na obchvat města. A na Prostějovsku teď bacha na nehodu motorkáře, který se srazil se zvěří mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem. Sledujeme hlídky, kolony i nehody. Vaše ráno ladíme do absolutní pohody.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Dobré ráno. Hrajeme si dál tu nejlepší muziku non-stop. Co nás dnes čeká doma nebo v práci? Bude to snad nějaké překvapení? Hvězdy ví a promluví. Připravené jsou naše čtvrteční horoskopy. Jdeme na ně.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, dneska se poperete s každým úkolem. Býci, mějte respekt k sobě i k ostatním. Blíženci, stále jste perfektní, na jedničku s hvězdičkou. Radci, řekněte si, co chcete, ale mějte reálná očekávání. Lvi, vykročte ze své komfortní zóny a nebudete litovat. Pany, dokážete využít všechny dostupné informace. Váhy, hlavně stůjte nohama pevně na zemi. Štíři, s rodinou prožijete hřejivé a emotivní propojení. Střelci, vy chcete být v dobré fyzické kondici. Kozorozi, umíte šokovat. Řeknete pěkně nahlas, co si myslíte. Vodnáři, hodláte realizovat své tajné plány. A co my ryby? Umíme obejmout, ale občas své blízké celkem slušně ignorujeme.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Zima klepe na dveře. Otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
0: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Je tady čtvrteční ráno na té správné rádiové vlně a podzim už pomalu vybízí k tomu zachumlat se do deky, vzít do ruky ovladač a utéct do jiných světů. A podzim 2026 je neuvěřitelně nabitý na videohry. Podíváme se na ty největší hitovky a novinky. Ať už hrajete na konzoli, počítači nebo na mobilu, máme pro vás skvělé tipy, jak si zpříjemnit dlouhé podzimní večery.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Nejsme stroje a občas se potřebujeme odreagovat procházkou, cvičením, prací na zahradě, u knížky nebo třeba u videohry. Výzkumy ukazují, že krátké hraní nám může pomoci odpoutat myšlenky od každodenního stresu, zlepšit náladu a u některých her dokonce procvičit postřeh, pozornost nebo rychlé rozhodování. A jaké jsou tři velké videoherní pecky letošního podzimu? Fotbalové EA Sports FC 27 vyšlo už 25. září. Střílečka Call of Duty Modern Warfare 4 dorazí 23. října. A nejočekávanější těžký kalibr letošního podzimu GTA 6 vyjde 19. listopadu. Trust. Užijte si podzimní pařbu a až dohrajete, zase si nás nalaďte. Budeme čekat.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, C, Z.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Radio Metropole.
12: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
11: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Je čtvrtek 8. října. Oblibu si získala sdílená kola v Litovli. Za 5 měsíců provozu hlásí přes 2800 výpůjček, přičemž největší zájem byl v září 764 jízd. Služba tak úspěšně pomáhá zlepšovat kondici obyvatel i čistotu ovzduší.
1: Olomouc aktuálně.
2: Lepší prostředí pro olomoucké fotbalisty. Sigma Olomouc otevřela v Hřebčíně nové tréninkové zázemí za 18 milionů korun. Nová budova nabízí hráčům moderní šatny, špičkově vybavenou posilovnu i prostory pro regeneraci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na sociálních sítích se skvěle daří Šumperku. Zabodoval v soutěži Zlatý like 2026 o nejlepší sociální sítě. Město ovládlo krajské kolo a v celostátním klání měst nad 10 000 obyvatel získalo za svůj facebookový profil druhé místo. Nemoc špinavých rukou zase ohrožuje Českou republiku. Lékaři zachytili letos do konce září 1600 případů žloutenky typu A. Po srpnovém poklesu nemocných opět přibylo v září, když zdravotníci zjistili 117 nových nakažených. Doplníme, že za první tři čtvrtletí je případů žloutenky v České republice méně než ve stejném období loni. Celkových loňských 3255 nakažených bylo nejvyšší číslo v České republice od 80. let. Základní prevencí proti žloutence typu A je důsledná hygiena.
0: Sport.
2: I třetí český klub v hokejové lize mistrů zvládl svůj zápas v pátém kole prestižní soutěže. Po výhře Plzně a Liberce vyhráli také Pardubice. Včerejší zápas s francouzským Bordeaux vyhráli 5-2 a zajistili si postup do play-off.
3: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Kdyby dnešní počasí bylo štafetový závod, mohlo by to vypadat nějak takhle. Slunce předává štafetu mrakům a večer nás má doběhnout i déšť. Víme, jak bude? Ano, zejména večer se může hodit deštník. Čekáme oblačno anebo zataženo, denní teploty 19 až 22. Zítra zpočátku skoro jasno anebo polojasno, během dne přibývání oblačnosti až na oblačno anebo zataženo. Zítra se má ochladit v porovnání s dneškem na 13 až 16 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 13 stupňů, přehaňky, sobota má být pod mrakem, oblačná nebo zatažená. V neděli 15 stupňů, z rána mlhy, přes den polojasno.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Lesková doprava z Olomouce, zde jedničky také z Valmezu pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek ráno. Hlavní téma pro Olomouc. Začátek podzimní výstavy Flora, tedy v centru, může být ode dneška až do neděle obtížnější zaparkovat. Na přechodech v okolí výstaviště, tržnice i na Volkrovce u Ačka bacha na větší množství lidí, zahrádkářů a turistů. Kdo míří do hanácké metropole vlakem, připomínáme, že od hlavního nádraží jedou na výstaviště linky 1, 4 a 6. Poruchané vozidlo objíždíme na 299. kilometru D1 před Lipníkem ve směru na Přerov a policejní hlídku nám hlásíte ve Valmezu na Masaryčce. Jeďte s námi, bez nehod a bez pokut.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: slavné rádiové vlně. Jestli pak víte, kdo pak se na nás směje v dnešním kalendáři, je to Věra, Věrka, Věruška. Nezapomeňte jí poslat pusu a přání a my už za okamžik rovnou pošleme naši sváteční hymnu. Oslavíme i dnešní narozeniny, tak zůstaňte na příjmu, jdeme na to.
1: Metropole právě dnes.
2: Je čtvrtek 8. října, my si připomínáme Mezinárodní den boje proti popáleninám a také památný den sokolstva, který vzdává hold sokolům pronásledovaným za druhé světové války. A teď jedna filmová otázka. Co podle vás mají společného Marťan a Vetřelec? Hlavní hrdinové obou filmů dnes slaví narosky. Jednak herec Matt Damon, který za hlavní roli v Marťanovi získal Zlatý globus.
3: Překvapení, v Sol 18 jsem nezemřel.
2: A také představitelka legendární Ellen Ripleyové z Vetřelce. Sigourney Weaver má dneska 77 let. Ano, a přehlednout nesmíme ani tohoto fešáka, zpěváka Bruna Marse, dneska má 1,40. A kdo má svátek, zkusíme zase malou hádanku, které ženské jméno má slovanský původ, znamená víru a v Česku ho nosí přes 100 000 žen. Odpověď v naší sváteční hymně.

0: díky, že vás máme.
1: Tohle je vaše sváteční hymna. Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
12: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole. Metropole.

0: Každý cool projekt, každý moderní dům, útulná kavárna nebo ikonická stavba má jedno společné. Musel je někdo postavit. Dnes se podíváme na základní pilíř celého stavebnictví. Obor zedník. Všechno, co kolem sebe vidíte, od rodinných domů přes moderní bytové komplexy až po velké průmyslové haly, vzniká pod rukama šikovných zedníků. Dnešní zedničina už zdaleka není jen o Maltě. Je to moderní obor, kde pracujete s novými materiály, izolačními systémy i přesnými laserovými technologiemi. Chceš vidět, jak pod tvýma rukama roste nový svět a mít jistotu skvěle placené práce na celý život? Olomoucký kraj navíc tento klíčový obor podporuje krajskými stipendii, takže si vyděláváš už během studia. Podpoř svou budoucnost a postav se na vlastní nohy. Chceš stavět budoucnost, mít v životě jistotu a dělat práci, co má skvělý zvuk i peníze? Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Zdravíme všechny. Je tady čtvrtek a to znamená v českých kinech jedinou věc, že nás čekají filmové novinky. Tak schválně, na co stojí za to vyrazit s popcornem v ruce? O tom si popovídáme už za chvíli. Pohodlně se usaďte, ať můžeme probrat premiéry tohoto týdne.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
4: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
5: Přistalo!
6: Ty máš házet před lidma.
5: Co?
6: Máme 48 hodin.
4: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
7: Rád bych vám představil budoucího mistře.
4: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
8: Květinová stěna? Kompostér? Rozbil se boiler? Nevadí. Pat a Maxi opět poradí.
4: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
3: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Kvíni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
4: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
11: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
12: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
16: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
17: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
18: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
19: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
20: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
21: Promění.
20: A v novou sukínku?
21: Promění.
20: A v paraplíčko?
21: Promění.
20: I na obal pro pastelky?
21: I v obal.
20: A v baťůžek?
21: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
22: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
20: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí, a...
21: Běž už.
22: Více na cestaodpadu.cz.
23: Posloucháš?
24: Radio Metropole.

Rádio Metropole. Spojujeme generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? To vám právě teď povíme. Hned je na internetu bezpečněji. Olomoučtí kriminalisté rozbili podvodnou skupinu 3 cizinců, kteří přes falešné e-shopy okradli přes 300 lidí o 11,5 milionu korun. 2 podvodníky už policie dopadla, po třetím ještě pátrá.
1: Přerov aktuálně.
3: Den prevence mrtvice plánuje přerovská nemocnice Agel. Ve středu 14. října zájemcům poskytne zdarma preventivní vyšetření cévní mozkové příhody. Vyšetření rizika mrtvice provede neurologická ambulance. Stavba 3 230 metrů vysokých větrných elektráren se plánuje u Kojetína. Naruší větrníky výhledy z arcibiskupského zámku a památkově chráněných zahrad v Kroměříži. Odborníci se vyjádřili pro deník, že ne. Pokud používáte lék na astma Berodual N, tak pozor, Státní ústav pro kontrolu léčiv stahuje z oběhu jeho šarži 502463 s datem spotřeby do 30. dubna 2028. Nepoužívejte ji, tato šarža léku v sobě může mít nadlimitní množství nečistot.
0: Sport.
3: 10. kolo hokejové Maxaligy nedopadlo dobře pro kluby z našeho regionu. Přerovští Zubři padli 2-5 s Frýdkem Místkem a zlínští Berani prohráli 2-3 v prodloužení s Kolínem. Aktuálně je Přerov v tabulce soutěže 10. a Zlín poslední 14.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Teplé a prosluněné babí léto dnes mění program a dává si pauzu. Slunce ustoupí mrakům, obloha se zatáhne a hlavně večer má dorazit déšť. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo. Teploty 19 až 22, zejména večer se může hodit deštník. Zítra zpočátku skoro jasno anebo polojasno. Přes den přibývání oblačnosti, večer oblačno anebo zataženo. V pátek ochlazení na 13 až na 16 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota pod mrakem, přehánky 13 stupňů. V neděli z rána mlhy. Přes den polojasno a 15 stupňů Celsia.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Lesková doprava z Olomouce, také Zvyškovská pro vás právě teď. Už od nás víte, že dnes úderem 9. hodiny v Olomouci začíná podzimní výstava Flora. Kdo na ní jede autem, může zaparkovat na starém autobusáku u Tržnice, v Šantovce, také v podzimních garážích u nádraží nebo u právnické fakulty na třídě 17. listopadu. Na obchvatu Olomouce čeká porouchaná dodávka na odtah na 270. kilometru u Nemilan ve směru na Ostravu a policie teď hlídkuje na staré cestě mezi Vyškovem a Rousínovem u odbočky na Luleč. Sledujeme hlídky, kolony i nehody, váš den ladíme do absolutní pohody.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Ahoj, posloucháš Radio Metropole a dneska se zaměříme na skvělý tip pro jablíčkáře. Pokud máš iPhone a používáš na něm iOS 27, pak možná v telefonu máš jednu užitečnou ochranu, o které si zatím vůbec nevěděl. A co je trochu zvláštní, Apple ji tentokrát nechal na tobě. Pokud ji chceš využívat, musíš si ji sám zapnout. Jmenuje se detekce rizika zneužití identity a zaměřuje se na situace, kdy tě podvodník manipuluje tak, abys sám udělal něco, co bys za normálních okolností neudělal. Třeba ti zavolá někdo, kdo se vydává za bankéře, přesvědčí tě, že je potřeba rychle něco vyřešit a ty podle jeho instrukcí odešleš peníze. A právě tady je problém. Telefon totiž nemusí být vůbec napadený. Ty sám potvrzuješ platbu a systém tak nemusí poznat, že za ní stojí podvod. Nová funkce proto dokáže u podporovaných aplikací vyhodnotit, jestli některé okolnosti nevypadají jako probíhající podvod. Aplikace může požádat o vyhodnocení například ve chvíli, kdy provádíš platbu nebo měníš heslo. Podle článku se přitom posuzují informace související se zařízením a účtem Apple. Smyslem je odhalit situaci, kdy je uživatel k určitému kroku tlačený nebo je k němu navedený podvodníkem. Takže jestli máš iPhone s iOS 27, stojí za to vědět, že tahle možnost existuje. Není totiž automaticky zapnutá a musíš ji aktivovat sám, protože u podvodu nikdy nestačí jen chránit telefon. Důležité je poznat i chvíli, kdy se někdo snaží zmanipulovat právě tebe. A od toho je tady tvoje Radio Metropole. S námi seš vždycky v bezpečí. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
1: Metropole.

0: Zdravíme všechny a hrajeme dál hit za hitem. Dopoledne se nám rozjíždí naplno, ať už zrovna sedíte v kanceláři, jedete v autě nebo ladíte resty z dnešního rána. Je tady čtvrtek, víkend pomalu vystrkuje růžky a my už se nemůžeme dočkat. Tak se hoďte do pohody a my jedeme dál.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. MLS.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
4: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: sa vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.

0: Do sluchátek i do repráků posíláme dál tu nejlepší muziku nonstop a v 10 tu bude taky rychlý a důležitý přehled. Co se děje u nás doma a ve světě? Jaké počasí si na nás chystá zbytek dne a kde to na silnicích drhne? Všechno podstatné pro váš bezpečný a pohodový den se dozvíte v našem servisním bloku. 10. hodina se blíží, tak poslouchejte dál.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. plumlov.zámek.cz.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
12: Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Přes Svatojánský most v Litovli v příštím týdnu neprojdeme. Od 13. do 17. října bude uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu.
0: Prostějov aktuálně.
3: Nové řemeslníky bude i příští rok podporovat Prostějov. Město vyčlenilo 480 tisíc korun na podporu absolventů řemeslných oborů v roce 2027. Úspěšní žadatelé podpory mohou na start vlastního podnikání získat 40 tisíc korun. Umělecké dílo, po němž můžeme chodit. Velké náměstí v Kroměříži ozdobí u radnice nová kamenná mozaika Louže první. Dílo velké asi 1,5 metru na metr bude brzy usazené přímo v dlažbě a lidé po něm mohou bez obav chodit. Stát pokračuje ve stropování cen současného drahého paliva. Ceny pohonných hmot ve světě rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzínu Natural 95 s dnešním stropem v Česku vyjde maximálně na 46 korun a 7 haléřů a naftu stát srazil na maximálně 47 korun 23 haléřů.
1: Sport.
3: Do akce na turnaji ATP v Šanghaji jdou dva tenisté prostějovského klubu. Čeká je dnes zápas prvního kola. Vít Kopřiva vyzve po 10:30 Belgičana Berkse a Dalibor Svrčina bude hrát po 2:30 odpoledne s Britem Norim. Výsledky uslyšíte na našich vlnách.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Kdyby dnešní počasí bylo štafetový závod, mohlo by to vypadat nějak takhle. Slunce předává štafetu mrakům a večer nás má doběhnout i dešť. Víme, jak bude? Ano, zejména večer se může hodit deštník. Čekáme oblačno anebo zataženo, denní teploty 19 až 22. Zítra zpočátku skoro jasno anebo polojasno, během dne přibývání oblačnosti až na oblačno anebo zataženo. Zítra se má ochladit v porovnání s dneškem na 13 až 16 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 13 stupňů, přehaňky, sobota má být pod mrakem, oblačná nebo zatažená. V neděli 15 stupňů, z rána mlhy, přes den polojasno.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, také z okolí Černé hory. Víme, jak se jezdí tady. Hlavní téma pro Olomouc je začátek podzimní výstavy Flora, tedy v centru může být ode dneška až do neděle obtížnější parkování. Na přechodech v okolí výstaviště Tržnice, taky na Volkrovce u Ačka, pozor na větší množství lidí, zahrádkářů a turistů. Kdo míří do Olomouce vlakem, připomínáme, že od hlavního nádraží jedou na výstaviště linky 1, 4 a 6. A kvůli nehodě auta a traktoru je teď nedaleko Černé hory omezen výjezd z Lisy na Žerůdky. Objíždíme přes Černou horu. Jedeme s vámi.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdybychom se vrátili v čase do vašich studentských let, čím jste si myslel, že budete a jaké jste měl tehdy plány?
1: Tak možná na odlehčenou bych začal i do dětských let, kdy jsem samozřejmě měl nějaké touhy a líbily se mi různé profese a opravdu jako dítě jsem byl třeba fascinován prací popeláře, kdy se mi strašně líbilo, jak ti pánové jezdí na těch stupínkách v tom jedoucím autě. Pak se to postupně vyvíjelo, jednou jsem dokonce uvažoval a strašně jsem si přál být lékař. No, nakonec jsem vlastně vystudoval ekonomii a takže jsem spíš ekonom, pracoval jsem 20 let v rámci zahraničního obchodu.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill. Už se těšíš na oběd?

0: víkendový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je už na cestě do cíle a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
4: Milé dámy, zapište si do kalendáře.

0: obočí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: a Piráty.
1: Možná v autě přelaďujete jednu stanici za druhou a konečně jste našli tu správnou. Děkujeme, že ladíte právě naše rádio. V olomouckém Premier Cinemas má ode dneška premiéru Známá dvojka, Pat a Máta zpátky na venkově. A v kinech je také nová crazy komedie s Jakubem Štávkem Šipkaři. Na ty mimo olomoucké šantovky a Premier Cinemas láká dnes také přerovské kinohvězda. V Olomouci začíná podzimní flora. Ode dneška do neděle komplet podzimní úroda, sazeničky, květiny, zahradnické trhy i regionální gastronomie. V Olomouci na výstavišti podzimní flora. Uspávání broučků chystáme teď v sobotu ve Velké Bystřici u Olomouce. Bude zábavná stezka pro děti. Kde? V Zámeckém parku ve Velké Bystřici v sobotu od 15 až do 19. A ještě další víkendový tip. Na Sovince o víkendu zažijeme hradní dobrodružství. Budou pohádky, kouzelník i oblíbený sovinecký rébus. Víkend plný dobrodružství, kouzel a magie už teď v sobotu a neděli na Sovinci.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Radio Metropole.
10: A dopolední chill.
11: Už se těšíš na oběd?

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Aktuality od nás míří za vámi. Hustější dopravu můžeme až do neděle čekat v centru Olomouce. Na výstavišti Flora dnes začala přehlídka plodin domácích pěstitelů, ovoce a zeleniny Flora Horti Komplex a mnoho návštěvníků přijíždí osobními auty. Městská policie Olomouc doporučuje pro zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, aby řidiči respektovali dopravní značení, pokyny strážníků a pořadatelů. A kde pak lze zaparkovat?
4: Nejideálnější volbou je velkokapacitní parkoviště Olomoucké nákupní galerie Šantovka. Dále bude k dispozici parkoviště u tzv. Starého autobusového nádraží v blízkosti výstaviště. Dále u právnické fakulty na ulici 17. listopadu či parkovacím domě v ulici Hanáckého pluku a také podzemní parkoviště u hlavního vlakového nádraží.
3: Doplňuje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle.
0: Prostějov aktuálně.
3: Na sdílených kolech budeme moci jezdit dál v Prostějově. Bude je tu v letech 2027 a 2028 provozovat společnost Nextbike. Ve městě najdeme nejméně 180 bicyklů, včetně 15 elektrokol. Tento týden to schválili prostějovští radní. Zesnula vědkyně, která dopomohla člověku na měsíc. Američanka Margaret Hamiltonová vytvořila software a kód, který pomohl astronautům NASA z mise Apollo přistát na měsíci. Zesnula ve věku 90 let.
1: Sport.
3: Derby českých tenistek na turnaji WTA v Pekingu je u konce. Ve čtvrtfinále proti sobě nastoupily olomoucká rodačka Karolína Muchová a Nikola Bartůňková a postup do semifinále vybojovala Nikola, která Karolínu porazila po setech 6-3 a 6-0.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že dneska je den, kdy se babí léto mění na podzim. Teploty by měly být ještě kolem 20, později odpoledne a večer už má pršet. V pátek to nakonec prý bude bez deště, ale ochladí se na 12 až 15 stupňů. Podobné teploty pak čekáme také o víkendu s tím, že bude proměnlivo a k tomu občasné přehánky. A po ránu naměříme maximálně nějakých 6-7 stupňů.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Holici na návsi Svobody, kontrolují tady tu 30, jinak hlídky dneska dopoledne taky na D1 na exitu Kojetín, Kroměříž Západ i Kroměříž Východ. Hlídka je také u Holešova v Dobroticích nebo na silnici 44 na obchvatu Šumperk Postřelmov. S námi vždycky jedete na té správné vlně, tak vám přejeme šťastnou cestu bez komplikací a bez nehod.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte s námi.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
10: Radio Metropole.

0: one time.
1: Jsme tu pro tebe už dlouho a máme spoustu společných vzpomínek.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Nejsme stroje a občas se potřebujeme odreagovat procházkou, cvičením, prací na zahradě, u knížky nebo třeba u videohry. Výzkumy ukazují, že krátké hraní nám může pomoci odpoutat myšlenky od každodenního stresu, zlepšit náladu a u některých her dokonce procvičit postřeh, pozornost nebo rychlé rozhodování. A jaké jsou tři velké videoherní pecky letošního podzimu? Fotbalové EA Sports FC 27 vyšlo už 25. září. Střílečka Call of Duty Modern Warfare 4 dorazí 23. října. A nejočekávanější těžký kalibr letošního podzimu GTA 6 vyjde 19. listopadu. Trust. Užijte si podzimní pařbu a až dohrajete, zase si nás nalaďte. Budeme čekat.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
7: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako?
9: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No má bejt.
9: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
10: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
0: Posloucháš?
12: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje, začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel.
1: Olomoucko aktuálně.
2: Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
3: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
2: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Plánovaná běžkařská aréna v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
2: Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu.
0: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. Na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a stále platí, že od západu, odpoledne a večer počítáme s občasným deštěm. Teploty se ještě dneska drží na 20. V pátek a o víkendu by to mělo být zhruba 12 až 15 stupňů. A pozor, na horách prý bude maximálně plus 6. A taky máme informace, že v Jeseníkách a v Beskydech se ojediněle mohou vyskytnout i sněhové přehánky.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Hejčíně, v ulici na trati, kousek od té křižovatky u Anči. Jinak silnější provoz momentálně na Kosmonautů a ode dneška do neděle bude taky v Olomouci Šrumec kvůli podzimní flóře. Jinak dlouhodobé omezení máme hlášené na trase Hněvotín-Bystročice anebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou tu značené. S námi máte přehled, co se děje na cestách, tak poslouchejte dál a dobře dojeďte.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
7: It's Friday then.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou věrs a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
10: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
13: Radio Metropole.

0: žít.
1: Metropole právě dnes.
2: Je čtvrtek 8. října, my si připomínáme Mezinárodní den boje proti popáleninám a také památný den sokolstva, který vzdává hold sokolům pronásledovaným za druhé světové války. A teď jedna filmová otázka. Co podle vás mají společného Marťan a Vetřelec? Hlavní hrdinové obou filmů dnes slaví narosky. Jednak herec Matt Damon, který za hlavní roli v Marťanovi získal Zlatý globus.
3: Překvapení, v Sol 18 jsem nezemřel.
2: A také představitelka legendární Ellen Ripleyové z Vetřelce. Sigourney Weaver má dneska 77 let. Ano, a přehlednout nesmíme ani tohoto fešáka, zpěváka Bruna Marse, dneska má 1,40. A kdo má svátek, zkusíme zase malou hádanku, které ženské jméno má slovanský původ, znamená víru a v Česku ho nosí přes 100 000 žen. Odpověď v naší sváteční hymně.

0: Díky, že vás máme.
1: Tohle je vaše sváteční hymna. Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Radio Metropole.
18: Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte na zprávy. Zákaz konzumace vlastních jídel a nápojů v celém areálu. Tak tato cedule nově visí na bráně letního kina v Olomouci. Kino má po sezóně a opět se otevře v dubnu 2027. Na sociálních sítích se okolo zákazu rozproudila diskuze. Na výhrady reagoval provozovatel letňáku Oto Strmiska s tím, že místo není veřejný park a že musí mít kontrolu nad tím, co se tam konzumuje. Porušení zákazu chce pokutovat 5000 korunami.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: O něco levněji jezdíme v Olomouckém kraji. Oproti minulému týdnu klesla cena benzínu. Natural 95 zlevnil o 60 haléřů na průměrných 45,40 za litr a nafta v Olomouckém kraji zlevnila o 2 koruny 10 haléřů na průměrných 47,50 za litr. Jeskyňáři v Moravském Krasu na Blanensku se přiblížili k rozluštění záhady. Potápěči zmapovali nové zatopené chodby a oznámili, že se blíží k objevení soutokového vzniku podzemní říčky Punkvy, který hledají generace badatelů, píše aktuálně.cz.
0: Sport.
2: Do akce na turnaji ATP v Šanghaji jdou dva tenisté prostějovského klubu. Čeká je dnes zápas prvního kola. Vítko Přiva vyzve po 13. hodině Belgičana Berkse a Dalibor Svrčina bude hrát po půl druhé odpoledne s Britem Norím. Výsledky vám přineseme.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude, dál je to proměnlivá oblačnost a k tomu zhruba 20 stupňů. Ovšem, za studenou frontou teploty k večeru spadnou. Následně zítra a o víkendu pak naměříme nějakých 10 až 15 stupňů. Taky může místy trochu víc foukat a po delší době i zaprší, ale ne moc. Na Moravě spadne maximálně 5 mm, což je 5 litrů vody na metr čtvereční.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci tento týden pokračuje omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Úklid odpadků a čištění vozovek stejně jako včera i dnes hlásí Šternberg na ulici Olomoucká a Jívavská a úklidové čety můžeme potkat i na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice v úseku mezi exity Křelov a Unčovice. Díky, že ladíte, s naším rádiem bude vaše cesta vždycky v pohodě a bez komplikací.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: 8. říjen trávíte s námi, díky za to. Budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů, ale mimo to se podíváme taky na filmové premiéry tohoto týdne. Máme čtvrtek a do kin přicházejí filmové novinky. Počkejte si na to.
1: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
0: Rá!

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo!
4: Ty máš házet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
3: Já nejsem smát.
5: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojice českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
6: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Maxi opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Československá komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queeni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Přes Svatojánský most v Litovli v příštím týdnu neprojdeme. Od 13. do 17. října bude uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu.
0: Přerov aktuálně.
3: Co může za vykolejené tornádo v Přerově? To nově oznámila drážní inspekce. Loňské vykolejení historické elektrické soupravy tornádo způsobila nepozornost strojvedoucího, který projel návěstidlo zakazující jízdu. Nehoda se stala loni 26. října. Elektrická jednotka měla původně jet z Olomouce do Valašského Meziříčí mimo Přerov. Dopravce ale trasu změnil a k soupravě připojil 6 dalších vozů, píše ČTK. V Přerově pak došlo k nehodě během posunu. Pozor, v Česku pořádně zafouká. Meteorologové vydali výstrahu, že v souvislosti s ochlazením začne na našem území od dnešního odpoledne foukat silný vítr i v našem regionu, a to od večera na Svitavsku, Prostějovsku, Blanensku a Vyškovsku.
4: Oblasti Českomoravské vrchoviny a okolí se od večera objeví při přechodu studené fronty nárazy severozápadního větru 55 až 70 km v hodině. Vítr bude v noci na pátek částečně slábnout. Štefan Hanžák, ČHMU.
3: Sport. První fotbalová liga se téměř po 3týdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V páteční předehrávce 10. kola přivítá poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky Pražskou Slavii. Výkop utkání bude v pátek v 18 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
5: Víme, jak bude, víme, že dneska je den D, kdy se babí léto mění na podzim. Teploty by měly být ještě kolem 20, později odpoledne a večer už má pršet. V pátek to nakonec prý bude bez deště, ale ochladí se na 12 až 15 stupňů. Podobné teploty pak čekáme také o víkendu s tím, že bude proměnlivo a k tomu občasné přehánky. A po ránu naměříme maximálně nějakých 6-7 stupňů.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci ode dneška do neděle bude celkem šrumec kvůli podzimní flóře, hlavně najít místo k zaparkování. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci na Tovární, kousek od autobusáku, taky na D1 na exitu Kojetín a Hulín Západ, anebo na dálnici D55 poblíž exitu Hulín Východ. Jsme rádi, že máte naladěno, s námi vaše cesta bude vždycky bez komplikací a bez pokut.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: vysíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek a na dnešek připadá Mezinárodní den sokolstva. Takže i my na naší vlně zdravíme všechny sokoly. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej.
11: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: Přemýšlíš, jaký obor ti dá do rukou jistotu, peníze a reálné výsledky? Studuj Zedníka. Střední škola polytechnická v Olomouci, Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a Střední průmyslová škola v Jeseníku tě naučí zednickému řemeslu na nejvyšší úrovni. Naučíš se zdít z moderních tvárnic, provádět omítky, obklady, zateplení i kompletní hrubé stavby. Polovinu studia strávíš na odborném výcviku přímo na stavbách. A co je nejlepší? Obor Zedník je zařazen do stipendijního programu Olomouckého kraje, takže za dobré výsledky můžeš získat stipendium. Budeš mít skvělou praxi, stipendia i základy pro vlastní podnikání. Mrkni na weby švehlova.cz nebo ssprool.cz a také mkojeseník.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor Zedník.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Víme, co nás čeká o víkendu. V sobotu třeba Den lidí bez domova, čili dobropolévky v Olomouci nebo farmářské trhy v Hranicích. Jinak kompletní přehled víkendových akcí pro nás má report.cz. Šumperk zabodoval v soutěži Zlatý like. Představte si, má druhý nejlepší městský Facebook v České republice. Další info přímo na webu šumperk.cz. A co nabízí nový Hanák? Například Olomouc na skvělém čtvrtém místě v indexu Prosperity. Podle portálu Evropa v datech hanácká metropole patří opravdu mezi nejlepší místa k životu v naší republice. Je pravda, že náš region nabízí kvalitní zázemí pro rodiny, seniory i mladé profesionály. Tak to si přečteme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák. Ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. Tak poslouchejte dál, tady hrajeme, bavíme a taky informujeme.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rádio Metropole.
4: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
3: Metropole.
5: Tati. A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce.mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
9: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Aktuality od nás míří za vámi. Hustější dopravu můžeme až do neděle čekat v centru Olomouce. Na výstavišti Flora dnes začala přehlídka plodin domácích pěstitelů, ovoce a zeleniny, Flora Hortikomplex a mnoho návštěvníků přijíždí osobními auty. Městská policie Olomouc doporučuje pro zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, aby řidiči respektovali dopravní značení, pokyny strážníků a pořadatelů. A kde pak lze zaparkovat?
4: Nejideálnější volbou je velkokapacitní parkoviště Olomoucké nákupní galerie Šantovka. Dále bude k dispozici parkoviště u takzvaného starého autobusového nádraží v blízkosti výstaviště. Dále u právnické fakulty na ulici 17. listopadu či parkovacím domě v ulici Hanáckého pluku a také podzemní parkoviště u hlavního vlakového nádraží.
3: Doplňuje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle.
1: Prostějov aktuálně.
3: Na sdílených kolech budeme moci jezdit dál v Prostějově. Bude je tu v letech 2027 a 2028 provozovat společnost Nextbike. Ve městě najdeme nejméně 180 bicyklů, včetně 15 elektrokol. Tento týden to schválili prostějovští radní. Zesnula vědkyně, která dopomohla člověku na měsíc. Američanka Margaret Hamiltonová vytvořila software a kód, který pomohl astronautům NASA z mise Apollo přistát na měsíci. Zesnula ve věku 90 let.
0: Sport.
3: Derby českých tenistek na turnaji WTA v Pekingu je u konce. Ve čtvrtfinále

0: Před námi ochlazení. Zítra nás čeká v našem regionu teplota v maximech mezi 11 a 15 stupni Celsia. Ve stínu foukat má mírný vítr a provázet nás bude hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty do 15 stupňů, v sobotu zataženo s dešťovými přeháňkami, v neděli výhledově déšť jenom ojedinělé a opět nižší oblačnost.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Jezdíme bez vážnějších dopravních nehod, no a to je samozřejmě dobře. Zdravíme do Šumperka, opatrně na ulicích Jesenická a Žerotínova, protože právě tady je světelná signalizace mimo provoz. Doprava se může zasekávat. V Olomouci potom pozor na policejní hlídku na Brněnské ulici a omrkneme i práce na silnici. Maká se na D1 na exitu Říkovice a taky na D35 směr Mohelnice za exitem Litovel. Opatrně a dobře dojeďte.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Metropole a dneska se zaměříme na skvělý tip pro jablíčkáře. Pokud máš iPhone a používáš na něm iOS 27, pak možná v telefonu máš jednu užitečnou ochranu, o které si zatím vůbec nevěděl. A co je trochu zvláštní, Apple ji tentokrát nechal na tobě. Pokud ji chceš využívat, musíš si ji sám zapnout. Jmenuje se detekce rizika zneužití identity a zaměřuje se na situace, kdy tě podvodník manipuluje tak, abys sám udělal něco, co bys za normálních okolností neudělal. Třeba ti zavolá někdo, kdo se vydává za bankéře, přesvědčí tě, že je potřeba rychle něco vyřešit a ty podle jeho instrukcí odešleš peníze. A právě tady je problém. Telefon totiž nemusí být vůbec napadený. Ty sám potvrzuješ platbu a systém tak nemusí poznat, že za ní stojí podvod. Nová funkce proto dokáže u podporovaných aplikací vyhodnotit, jestli některé okolnosti nevypadají jako probíhající podvod. Aplikace může požádat o vyhodnocení například ve chvíli, kdy provádí

0: pohodový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je už na cestě do cíle a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. S

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Možná v autě přelaďujete jednu stanici za druhou a konečně jste našli tu správnou. Děkujeme, že ladíte právě naše rádio. V olomouckém Premier Cinemas má ode dneška premiéru Známá dvojka, Pat a Máta zpátky na venkově. A v kinech je také nová crazy komedie s Jakubem Štávkem Šipkaři. Na ty mimo olomoucké šantovky a Premier Cinemas láká dnes také přerovské kinohvězda. V Olomouci začíná podzimní flora. Ode dneška do neděle komplet podzimní úroda, sazeničky, květiny, zahradnické trhy i regionální gastronomie. V Olomouci na výstavišti podzimní flora. Uspávání broučků chystáme teď v sobotu ve Velké Bystřici u Olomouce. Bude zábavná stezka pro děti. Kde? V Zámeckém parku ve Velké Bystřici v sobotu od 15 až do 19. A ještě další víkendový tip. Na Sovinci o víkendu zažijeme hradní dobrodružství. Budou pohádky, kouzelník i oblíbený sovinecký rébus. Víkend plný dobrodružství, kouzel a magie už teď v sobotu a neděli na Sovinci.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdenní

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte na zprávy. Zákaz konzumace vlastních jídel a nápojů v celém areálu. Tak tato cedule nově visí na bráně letního kina v Olomouci. Kino má po sezóně a opět se otevře v dubnu 2027. Na sociálních sítích se okolo zákazu rozproudila diskuze. Na výhrady reagoval provozovatel letňáku Oto Strmiska s tím, že místo není veřejný park a že musí mít kontrolu nad tím, co se tam konzumuje. Porušení zákazu chce pokutovat 5 000 korunami.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: O něco levněji jezdíme v Olomouckém kraji. Oproti minulému týdnu klesla cena benzínu. Natural 95 zlevnil o 60 haléřů na průměrných 45,40 za litr a nafta v Olomouckém kraji zlevnila o 2 koruny 10 haléřů na průměrných 47,50 za litr. Jeskyňáři v Moravském Krasu na Blanensku se přiblížili k rozluštění záhady. Potápěči zmapovali nové zatopené chodby a oznámili, že se blíží k objevení soutokového vzniku podzemní říčky Punkvy, který hledají generace badatelů, píše aktuálně.cz.
1: Sport.
3: České fotbalistky pokukují po mistrovství světa. Zítra zahájí semifinále baráže o postup na šampionát. Na úvod vyzvou v Pardubicích Skotsko a pokusí se vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Zápas začne v pátek v 19 hodin.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Se čtvrteční 16. hodinou je na silnicích relativně klid, no a jezdí se bez vážnějších nehod tak jen tak dál. Všechny hlavní tahy, to jest z Olomouce na Brno, Ostravu i Moravskou Třebovou, jsou aktuálně obousměrně bez nehod a bez zdržení. Nicméně zasekaná je Olomouc, Velkomoravská 17. listopadu, Švajcerka i Pavlovická nebo Třída Svobody. Na těchto ulicích je to všude skoro na 10 minut. Zdravíme i do Bruntálu, tady nám totiž končí uzavírka na ulici Chelčí. A od pondělí už tudy normálně projedeme.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdybychom se vrátili v čase do vašich studentských let, čím jste si myslel, že budete a jaké jste měl tehdy plány?
1: Tak možná na odlehčenou bych začal i do dětských let, kdy jsem samozřejmě měl nějaké touhy a líbily se mi různé profese a opravdu jako dítě jsem byl třeba fascinován prací popeláře, kdy se mě strašně líbilo, jak ti pánové jezdí na těch stupínkách v tom jedoucím autě. Pak se to postupně vyvíjelo, jednou jsem dokonce uvažoval a strašně jsem si přál být lékař. No, nakonec jsem vlastně vystudoval ekonomii, a takže jsem spíš ekonom, pracoval jsem 20 let v rámci zahraničního obchodu.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.

0: Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte s námi.
1: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Nejsme stroje a občas se potřebujeme odreagovat procházkou, cvičením, prací na zahradě, u knížky nebo třeba u videohry. Výzkumy ukazují, že krátké hraní nám může pomoci odpoutat myšlenky od každodenního stresu, zlepšit náladu a u některých her dokonce procvičit postřeh, pozornost nebo rychlé rozhodování. A jaké jsou tři velké videoherní pecky letošního podzimu? Fotbalové EA Sports FC 27 vyšlo už 25. září.
2: Oh, what an amazing shot!
1: Střílečka Call of Duty Modern Warfare 4 dorazí 23. října. A nejočekávanější těžký kalibr letošního podzimu GTA 6 vyjde 19. listopadu. Trust. Užijte si podzimní pařbu a až dohrajete, zase si nás nalaďte. Budeme čekat.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
11: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
14: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
15: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Přes Svatojánský most v Litovli v příštím týdnu neprojdeme. Od 13. do 17. října bude uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu.
0: Přerov aktuálně.
2: Co může za vykolejené tornádo v Přerově? To nově oznámila drážní inspekce. Loňské vykolejení historické elektrické soupravy tornádo způsobila nepozornost strojvedoucího, který projel návěstidlo zakazující jízdu. Nehoda se stala loni 26. října. Elektrická jednotka měla původně jet z Olomouce do Valašského Meziříčí mimo Přerov. Dopravce ale trasu změnil a k soupravě připojil 6 dalších vozů, píše ČTK. V Přerově pak došlo k nehodě během posunu. Pozor, v Česku pořádně zafouká. Meteorologové vydali výstrahu, že v souvislosti s ochlazením začne na našem území od dnešního odpoledne foukat silný vítr i v našem regionu, a to od večera na Svitavsku, Prostějovsku, Blanensku a Vyškovsku.
3: Oblasti Českomoravské vrchoviny a okolí se od večera objeví při přechodu studené fronty nárazy severozápadního větru 55 až 70 km v hodině. Vítr bude v noci na pátek částečně slábnout. Štefan Hanžák, ČHMU.
2: Sport. První fotbalová liga se téměř po 3týdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V páteční předehrávce 10. kola přivítá poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky Pražskou Slavii. Výkop utkání bude v pátek v 18 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.

0: Zítra v našem regionu slunce vyjde v 7 hodin a 10 minut. Víme, jak bude. V pátek i o víkendu naměříme mezi 10 a 15 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne a v neděli počítáme s nižší oblačností. Sobota má být dle aktuální předpovědi zatažená s dešťovými přeháňkami.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: V Olomouci se pracuje na ulici Jeremiášova, probíhá tu oprava komunikace, no a provoz je tu veden po volné části vozovky. V Olomouci taky pozor na policejní hlídku, a to na Tovární ulici, no a hlídka je i v Přerově na Tovačovské. Porouchané vozidlo, tak na to potom bacha na D35 směr Mohelnice. Před exitem Litovel přejeme šťastnou cestu.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou věrs a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě

0: Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 8. října, my si připomínáme Mezinárodní den boje proti popáleninám a také památný den sokolstva, který vzdává hold sokolům pronásledovaným za druhé světové války. A teď jedna filmová otázka. Co podle vás mají společného Marťan a Vetřelec? Hlavní hrdinové obou filmů dnes slaví narosky. Jednak herec Matt Damon, který za hlavní roli v Marťanovi získal Zlatý globus.
2: Překvapení, v Sol 18 jsem nezemřel.
1: A také představitelka legendární Ellen Ripleyové z Vetřelce. Sigourney Weaver má dneska 77 let. Ano, a přehlédnout nesmíme ani tohoto fešáka, zpěváka Bruna Marse, dneska má 1,40. A kdo má svátek, zkusíme zase malou hádanku, které ženské jméno má slovanský původ, znamená víru a v Česku ho nosí přes 100 000 žen. Odpověď v naší sváteční hymně.

0: že vás máme.
1: Tohle je vaše sváteční hymna. Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
7: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje, začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel.
1: Olomoucko aktuálně.
2: Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
3: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
2: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Plánovaná běžkařská arena v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
2: Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole.
5: I před námi ochlazení. Zítra nás čeká v našem regionu teplota v maximech mezi 11 a 15 stupni Celsia. Ve stínu foukat má mírný vítr a provázet nás bude hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty do 15 stupňů, v sobotu zataženo s dešťovými přeháňkami, v neděli výhledově déšť jenom ojedinělé a opět nižší oblačnost.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Dávejte pozor na policejní hlídku na dálnici 46 na sjezdu na Vyškov. No a ve Vyškově se taky bourá, a to na Brněnské ulici směrem k autobusovému nádraží. Oběd to ale můžete bez zdržení. Na policejní hlídku potom pozor i v Olomouci, a to na Holické. No a dálnice D35 na trase Mohelnice Lipník. Dávejte si pozor na porouchanou dodávku na 239. kilometru a konkrétně je to u Loštic. Šťastnou cestu.
0: Radio Metropole.

0: 8. říjen trávíte s námi, díky za to. Budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů, ale mimo to se podíváme taky na filmové premiéry tohoto týdne. Máme čtvrtek a do kin přicházejí filmové novinky. Počkejte si na to.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obličej. Tvořivá dílna. Soutěže. Prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 200.

0: 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
2: Posloucháš? Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Chmílej na mě.
4: Ty máš házet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistra.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, komposté, rozbil se bojler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Kvíni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
5: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
6: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Metropole.
12: Posloucháš Radio Metropole.
11: Taneční

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek a na dnešek připadá Mezinárodní den sokolstva. Takže i my na naší vlně zdravíme všechny sokoly. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Víme, co nás čeká o víkendu. V sobotu třeba Den lidí bez domova, čili dobropolévky v Olomouci nebo farmářské trhy v Hranicích. Jinak kompletní přehled víkendových akcí pro nás má report.cz. Šumperk zabodoval v soutěži Zlatý lajk. Představte si, má druhý nejlepší městský Facebook v České republice. Další info přímo na webu šumperk.cz. A co nabízí nový Hanák? Například Olomouc na skvělém čtvrtém místě v indexu Prosperity. Podle portálu Evropa v datech hanácká metropole patří opravdu mezi nejlepší místa k životu v naší republice. Je pravda, že náš region nabízí kvalitní zázemí pro rodiny, seniory i mladé profesionály. Tak to si přečteme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák. Ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. Tak poslouchejte dál, tady hrajeme, bavíme a taky informujeme.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Klás. Německý producent a DJ, který v taneční scéně platí za mistra svých beatů a remixů. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese správnou energii a nezapomenutelné momenty. Klás je známý svým tanečním stylem.

0: mixéru, přidáš petku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
1: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Svoboda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Olomoucký report CZ.
1: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Posloucháš?
4: Radio Metro.

0: moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože...

0: večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou...

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do rumunského Rytmus Inou, která umí rozpálit taneční parket jako slunce v tropickém létě. Její hudba je energická, plná života a přesně taková, co tě nenechá v klidu sedět. Inna je jako kamarádka, co přijde s úsměvem a hned rozjede mejdan, i když je pondělí ráno. Její taneční styl kombinuje house, pop a latinské motivy, což je mix, který funguje vždycky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dnes

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Khalid, americký zpěvák. Jehož hlas a hudba oslovují miliony fanoušků po celém světě. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti vždycky zaspívá do ucha a zároveň tě naladí na správnou vlnu. Khalid umí spojit R&B s moderním popem tak, že tě chytí už od prvních tónů. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Romy. Britská zpěvačka a skladatelka, která svou jemnou, ale zároveň silnou hudbou dokáže zaujmout jak srdce, tak taneční parket. Romy míchá indie s elektronikou a výsledkem je vždy originální a chytlavá jízda.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou party, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože...

0: trochu blíž, tak máš správně naladěno. Je tady tvoje rádio Metropole a máme pro tebe pár aplikací, které ti pomůžou objevovat hvězdy, planety nebo dokonce mezinárodní vesmírnou stanici. Začneme se Skyview. Tahle apka ti ukáže jména hvězd a souhvězdí. Stačí jen namířit mobil na oblohu. Dokáže tě navigovat k přesnému místu, kde najdeš cokoliv. Od hvězd až po Hubbleův teleskop. A nejlepší na tom je, že nepotřebuješ internet, takže ji můžeš používat klidně uprostřed lesa. Další super apka je ISS Detektor. Jak zjistíš, kdy poletí mezinárodní vesmírná stanice? Jednoduše, tahle apka ti to ukáže i s předpovědí počasí, takže nebudeš mít žádnou výmluvu. Proč tuhle vesmírnou laboratoř nevidět? S touto apkou můžeš navíc sledovat také vláčky Starlinků. Pokud tě zajímají hlavně satelity, mrkni na Satellit Tracker. Uvidíš, kde se nachází všechny důležité satelity a můžeš sledovat jejich oběžné dráhy kolem Země. Navíc tě apka upozorní, když něco zajímavého letí nad tvým místem. Prostě paráda pro každého vesmírného nadšence. A pro ty, co rádi vidí padající hvězdy, je tady Meteor Active. Ukáže ti, kdy a kde bude na obloze nejvíce meteorů. Aplikace předpovídá aktivitu podle aktuálních dat, takže vždycky budeš vědět, kdy je nejlepší čas na romantické pozorování oblohy. A jestli tě láká polární záře, vyzkoušej My Aurora Forecast and Alerts. Tahle apka ti ukáže aktuální šance na spatření polární záře a upozorní tě, když jsou podmínky ideální. Ideální pro ty, co chtějí zažít něco fakt výjimečného, třeba dokonale první rande. Tak co, připravení na noční oblohu? Stačí stáhnout tyhle super aplikace a vyrazit ven. A nezapomeň taky na Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.
1: Posloucháš?
2: Rádio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce,

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět. Zůstaň naladěný, protože

Olé, tady je tvoje metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší párty a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobrý večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Rocka Hunta, italského rapera, který v hudbě spojuje energii, příběhy a osobitý styl. Jeho skladby jsou plné života a emocí, které tě chytí od první chvíle. Rocko Hunt je jako ten kámoš, co ti vždycky

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš,

Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se, další info přijde hned

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě víc.

tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Sonnyho Foderu, australského DJe a producenta, který svou energií a stylem rozhýbe každou taneční scénu. Jeho hudba je mixem house s funky nádechem, který ti nedá šanci sedět v klidu. Sonny je jako ten kámoš, co ti na mejdanu pustí takový set, že se všichni kolem hned chytí do rytmu. Jeho skladby jsou plné groovu, pozitivní energie

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka, drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší. Zůstaň s námi, protože

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo!
4: Ty máš házet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queen v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
9: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Culture Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože...

Tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel.
0: Olomoucko aktuálně.
3: Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
4: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
3: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Plánovaná běžkařská arena v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz.
2: Sport.
3: Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. James Hersey je rakousko-americký popový zpěvák a skladatel, který do hudby vnáší citlivost, energii a chytlavé melodie. Spojuje akustické prvky s moderní elektronikou, což zní svěže a originálně. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě pohladí i rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti přijde

Tady je tvoje metropole. Dneska si pustíme Natea Do, britského producenta. Jehož taneční tracky jsou plné energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný song, aby ses rozhýbal. Natea Do je známý svým svěžím stylem a schopností

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Matt Nash je producent a DJ, který se nebojí do taneční hudby přinést nový svěží zvuk a pořádnou dávku energie. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, který ti vždycky na mejdanu rozproudí krev a nenechá tě sedět. Spojuje moderní beaty s chytlavými melodiemi, které si prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole...

Tady je tvoje metropole, dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Crazy Bizu. Producentské duo, které se proslavilo svým tanečním stylem funky Jackin House plným energie a chytlavých melodií. Jejich hudba je jako ta nejlepší party, která tě rozhýbe

0: Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptoun je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.